0: To sme slyšeli Kristín Mušteroj, capským rozvozu a niecko slyšíme Katku Pilpelec. Ona je kajž prajná dženca rajnša redaktorka a nám přeradží, što nás dženca tematisce očakuje. Dobranie, Katka.
1: Dobranie, Matio. No, so vie, kajž to punželu od nás zvučení, dostanete tiež dženca zase od nás aktuálne športové vúsledky. Nic pak od Jana Rehoria, ale zromadžiu je tutun kunstdženia Clemens Schmidt. Na nie smieče so za časač menšinu veselič. Svoje Jesač letne národniny svičeše kunstdženja Dundak, Bettina Wenderotova, zladuje z nami hišče raz do zajšvih Jesač let, štú je vusevanje šitko v obrubiu, a kotre témy sú Dundaka tak zabirali našeho dječaceho reportera, votem potom viac, krotko po napu sedemich, a mnoze z vás maja jön zaujesče v knižných pulcach stejo kytro zaprošené si myslu, štyri zviazkovy Riad stavizne Serbo, trebame popromteke noe stavizne Serbo, tute prašenje jesi Mirčin Vengstajo.
0: Po takim netko vjesče na kotre teme smeče sa dženca veselič, a zobešče večeli na kotru sarbsku hudžubu smeče sa veselič, dočakajče ci menšina.

bieše srpsko rečna dvojka Anna Maria Brečnanovec a Jörg Weiselberg. A nimo nie ju slyším pre nej hodine ešte Danielu Hazec. Potom zaspieva tiež Matias Kiesling. A Susan Hempelová vita na Garmuschu. Ale najprve máme Jenžesku, stučku za vás, sombo, reka spivo, jednače minčinu popečich.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
1: Kopajnca bě, kajž dvojce Slavia marš a basketbol Lipsku, takle mu športové konc tydňa serbských športovcov a športovčov zimač. Započneme s Kopajncu. Ve okresnej vyšej líze je prvé mužstvo SJ Kroščice, včera přečilo Cirky z horného kraja Šprevia z 2-0 dobivo. Za SJ CB dvojce Jan Boguš úspěšný, jako jara dorosčenú rú, opisachu přivisnice Kroščanov tute dobeče. Z 15 dybkami po 7 rách steja Kroščenio s tým tu kvílu na čole tabulky. Sokolio z Ralbícky voja podľa tomu hište ze srečného pola. Počerawši domiacy ryb przeczuło drodzce Ramnowy, stija tu chwilu z jednacze dybkami na 9. miestne tabulce. Za Ralbice Hockey w uspiesznej bieżtaj Livius Frenzel a Niklas Schneider 2-0 bie w usledk po 90 męczynach. Hiszo sobotu nastupi prynie mustwo Modrobiwych Skulowa na łąkonu rób przeczuło naszycam Dobruszy, kunczne stało tam C1 za naszycy Dobruszu. Ligu niše ve okresnej líze vúraješe sa čera v Rádvoriu serbský koparský derby, prvé mužstvo ST Rádvor vitaše SJ Nebečice 0-3 na vedovachu Nebečenia hižo ke počase za SJN v úspešnej beštaj dvojce William Pletner a Johannes Jacok. Zobe derby tlahač dokonca napiate, oto postaráštaj sa v druhým počasu Rádvorčanaj Claudius Buša a Florian Elsner s dvimaj rotom. Naposledk pak Nebečenio Juskaru končne stav 2-3 za hosči. V Sepicach je prvé mužstvo ST Marinie Vězde horkú porážku počapilo. 6-1 rikaše tam po 90 menšinách přečilo zelenobivým ze Sepic. Čestne rota docpe Franz Bulank. Dalše koparské vůsledky konca týdenia SJ Kroštice 2, FC Vůžica 1-2, za Krošťanskou rezervu úspěšné by Jonas Zinda. ST Dürat na 122 Radvor 2, ST Čísk končne stav 2-2, za radvorské druhé mužstvo úspěšné běžtaj Anton Lehmann a Jakub Robl. Jednota Kamenc, Rajne zjednočenstvo Nebečice 2, Ralbice 2, Pančice 2, končne stav tu 1-0 za Koparjo z Lessingovo mesta. A poladneme hište do vyššie ligy Budisa Budešin, SSC Weissenfels 2-0. Od Kopajnce dále do kategorie celé osobite vůbeđovanie běhaniu v Frankobrodže nad Moranom stajso športovcaj Matej Venka a Franz Matiešk na tak menovanem megamarše v obdželivoj. Cirkuna distanca 100 km po 19 hodinách a 19 menšinách staj vobaj do cíla dobežavoj. A naposled kište vůsledk z basketbola v regionálnej líze žonov je sabotu mužstvo Lipsk Lakers okolo serbské basketbalistky Lare Lilith Bitkec z Drežďan přečilo Cirky z Nürnberga nastupivo Lipščanky podležachu v domiacerie z 6 a 70, 4 a 8 jazz.

0: Jena Busch ist dich.
1: Serbski Rozwóz. Po jeszcze. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W ptačecach sú čera s jacerými vierškami na 25-letné vopstače šulskie a domizniskie stvy spomínali. V pône vopstačenej cirkvi svedčachu viacere desatky evangelských a katolských vierivých zromadne domkovanku a drastovú sviatočnosť. Dvorečné kemše v obrubi nimo ptačečanskie spevnie skupiny tež muský cirk přespolní s jacerými serbskými kirlušemi. Po kemšach čenichu šitce s převodom hučby posy. Na zarodze šulskie a domizniskie stwy sú novú šulskú studňu posvedčili. Tyž v letuších nazemských prozdninách je v Horní Vúžice zase tojšto poskytku za dzieci. Tak převedže mjez druhým dekanátne dušepastorstvo pod hesvom Štark macht tak na cjoch dňach projektový džín za šulariu prvního do šestého letnika. Zariadovanie wotmije so stajnie ze samsnym wopsahom Nebelčicach, Ralbicach a Radworju. W klostre Marina Vista zmija sredu swybne nazemski dżin z kreatívnymi a tyž kulinariskimi poskytkami. Dżin pozdziša, štvortk moža dzieci a dorostčeni w Budeskim Serbskim muzeju z linu serbske motivy modelirovač. Prosninske dny sú dny serbsko-kubvanského sredzišča Lipa Smerdoce pod hesvom Nazemske vesela, tutunto džen su hižo vukňované. V kopače Pony Michalske cirkvi je so čera večer beneficne koncert Kurovie Akademie Budeského Rotariovoho kluba vodmiu. Pod návodom Friedemana Böme zaspiva peča pusta spivarku a spivariu pisane podpory. Niedže cečina spivu programa bieze cyklusa počasy Korla Augusta Gotzera a Andrea Zeleria. Nazbierane benese przepodadža na dobro svetového programa Rotariovoho kluba k utopeniu špinálnie mortvice. Doromady niedže posta spivarku a spivariu Kura Lipy je so čera popudňu z probového lieva v Zakske Švice nauročivo. Od piatka na večera bychu v rátenie a zvučovachu pilne za přichodné projekty. Wone fokus probo ležeše při tym na nazvučovaniu nového oratoria za kor, zola a orkester, znamenia a dživy Jezusa, ktorý je Felix Breuer na libretto Fabiana Kolfersta za Lipu skomponoval. Kletos reč aprila cedža oratori v Krosčicach ke prenjemu razi předstajč. Probo veljevo v ratnje a novu kompoziciju je založba za serbski lud spichovala. Z Garmošnej Božim šu sú v Kulovie čera krabatové týdžen zakončili. S tým zakončí sa s dobom riad zariadovaniu pod hesvom Džež so duša koleba a vútroba zajúska. Šitke vúsmerené na serbsko-nemské korenie, živú dvúrečnosť a kultúru. Miestrujem prezentovachu sobotu v Kočinie búria a remesnice z cuvie zakskie svoje produkty. V krabatovom lokovom sviče dachu si hosčo tiež zdalenišich kunči nemskie Vůžické špeciality zesvočeč a v občivachu šelakore remesva. Kaž projektová koordinátorka Simone Kurtová zdžili, sú s votvosom běhu míněných dňů spokojom. Krabatuje týdžin votmě so lica jižo k pjatému razi. To bych u pojezdče, kotrž namákače tiež na našej internetovej stronie a app

0: krig. Stare tri.
1: Novú epizódu Vulatka som prede rúne hižo nariečal a nie ďešem jazdujem tiež vo dokumentáciu Noa Domizna Texas na sledách serbských vupučováriov. Tuta sme je 5. novembra, večer na po 8. Tu budešenie v Džiadle na Rodže svoju předpremiéru. Zastup tam je damotný, ale přizevič so dobiče tohleto nariečú a to je celé jednore online na našej internetovej stronie alebo v našej app MDR Serbia sme tam šo za vás sprihotovali. Vosom menšinu do 6.

0: Šira, názema titule Reka, jeli so prašeče, štuto spieva, komu vos zvúša, to je Barbara Kajzerová. Jo, tak husto srbským rozvosu nesvýšime, inak pak upada to s tutými spievariemi a spievakami.
1: Ja vás znaju, ja som zaso srbským kraju.
0: Josefa Breza na od skupiny Janka Anka, vy so šir spoznaječe. Tole je Veronika Smolic, pod vodu. A tole je Michal Cež. Názema vítana je hún spieva. Ale dále, že Jenžesce, to je skupina Coldplay z jacovými kumšlerami přidatně We Pray titul Reka 8 po 6.

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
1: Dobar ranje. V ptačecach sú čera s jacorými vierškami na 25-letné vopstače šulskie a domizniskie stvy spomínali. V bóne v obsadženej cirkvi svedčachu viacera desatky evangelských a katolských vierivých zromadne domkovanku a drastovú sviatočnosť. Dvúrečné kemše v obrubi nimo ptačečanské spevnie skupiny tiež muský cirk přespolní s jacorými serbskými kierlušemi. Po kemšach činiechu šice s převodom hučby bose. Na zároče šulské a domizinské stvy sú novú šulskú studňu posvedčili. Tež letušich nazemských prozdninách je horný vúžice zase došto poskytku za dičí. Tak převedže miestrujem dekanátne dušepastorstvo pod hesvom Štark macht tak na cioch dňach projektuje džín za šulériu prvního do šestoletníka. Zariadovanie vodmie sa stajne so samsným obsahom Nibylčicach, Ralbicach a Radvorju. V kloštre Marina Viesta zmia sredu svojbne nazemské džín s kreatívnymi a tiež kulinárskými poskytkami. Džín poždišo, štvrtk môža deči a dorosčení Budeským serbským muzeu zlíne serbské motívy modelirovač. Prostnínske dny serbsko-kubanského skredišča Lipa v Smerdžace pod hesvom Nazemské vesela tutunto džín sú ižo vukniované. V Kopače Bóny Michalské cirkvi je so včera večer benefícny koncert Korovej akademie Budeského rotáriového kluba vodmiu. Pod návodom Friedemana Böhme zaspíva peča pústa spívarku a spívariu písané podpory. Niečo cečina spívu programa bez cyklusa Počasy, Korla Augusta Gocera a Andrea Zelaria. Nazbierané peneze přepodáča na dobro svetového programa rotáriového kluba k vutupeniu špinálne Mortvice. Dohromady niečo pústa spievarku a spievariu Kora Lipa je so včera popoľňu z probového lieva v Zakskej Švíce nauručivo. Od piatka večera bychu v rátenia a zvučovachu pilnie za přichodné projekty. Vône fokus probu ležeše přitým na nazvučovaniu nového oratória za kor, zola a orkester z namienia a džive Jezusa, ktorýž je Felix Breuer na libretu Fabiana Kolfersta za Lipu skomponoval. Klitus reč aprila cedže oratóri v Krosčicach k prinjemu razie předstajíč. Probové lievo v rátenie a novú kompozíciu je založba za serbský ľud spichovala. V Budestecach započnú dženca při B6 a 90 novú amplu za pešku tvárič. Kež z džili krajne záriad za drohotvár a vopkat Lázov má vona předuším šulariam a šulakam zmožnič zjaskovú drohu viesče přepričič. Za tvár dobia z džila jistnú kudnik kolesovarsku štiežku a busové zastanišťo novým vopstenosťam šimirič. Za čas tvára riaduja tam vopkat z amplu. Hač to spočat k novoho Podeče, hač to spočatk novembra, ma nová ampla hotuje byč. Naprava pfalčine je 9,000 euro. To bych ju povestče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca vostene najprede raz skúria vojte, v biehu dňa pak so potom svunco pokaza, potom popudňu přidruža so tiež dušim ručele, vostane pak převážne sucho, a to při maximálne 12 do 15 stopňu. Júce potom živé slibro dále stupa na 13 do 17 stopňu, tiež ráno zmieme znu a kúriavu, biehu dňa potom tužto svunca vostane

0: NDR Sachsen, Serbski Rozhlas. Sport.
1: A športové výsledky ze stajav je tu kroč Klemens Schmidt.
2: Kopanica, B, kajž dvojce Slavia marš a basketbol Lipsku, takle mu športové konc cedinja serbskih športovcov a športovčov zimač. Započneme s Kopanicu. Ve okresnej Vyšej Lize je prvnje mužstvo SJ Kroščice včera přečilo Cirke z horneho kraja Šprevja z 2-0 dobivo. Za SJ CB dvojce Jan Boguš úspěšne, jako jara dorosčenú rú opisachu přivisnice Kroščanu tute dobeče. Z 15 dybkami po 7 rách steja Kroščenio s tým tu kvílu na čole tabulky. Sokolio z Ralbicky voja podo tomu hište ze srečného pola. Počeravši domjaci rep přečuo drodce Ramnovi, steja tu kvílu s 11 dybkami na 9. místne tabulce. Za Ralbice hokej v úspěšnej běžtaj Livius Frenzel a Niklas Schneider 2-0 bě vůsledk po 90 menšinach. Hižo sobotu nastupí prvnje mužstvo modrobivých Skulova na vonkovnu hru přečuo Našicam Dobruši, končne stav tam 3-1 za Našice Dobrušu. Ligu niše ve okresnej Lize vurajše sa včera v Radvorju serbski koparski derby prvnje mužstvo ST Radvor vitaše SJ Nebečice 0-3 na vedovachu Nebečenio hižo ke počase za SJN v úspěšnej Beštaj dvojce William Pletner a Johannes Jacok. Zobe derby tlahač dokonca napjate, oto postaraštaj sa v druhým počasu Radvorčanaj Claudius Buša a Florian Elsner s dvěmaj rotom. Naposledk pak Nebečenio Juskaru končne stav 2-3 za hosči. V Sepicach je prvnje mužstvo ST Marinije Vězde horku porážku počapilo. 6-1 rikaše tam po 90 menšinach přečilo zeleno-bělým ze Sepic. Čestne rota docpě Franz Bulank. Dalše koparske vůsledky konca týdenja SJ Kroštice 2, FC Vůžica 1-2, za Krošťanskou rezervu úspěšne B. Jonas Zinda. ST Dürat na 122 Radvor 2, ST Čísk končne stav 2-2, za Radvorske druhé mužstvo úspěšne běžtaj Anton Lehmann a Jakub Robl. Jednota Kamenc, rajne zjednočenstvo Nebečice 2, Ralbice 2, Pančice 2, končne stav tu 1-0, so koparju z Lessingovo mesta. A poladneme hišče do vyššie ligi, bude sa Budešin, SSC Weissenfels 2-0. Od Kopanice dale do kategorie cele osobite vůbecžovanje běhanju v Frankobrodže nad Moranom stajso športovcaj Matej Venka a Franz Matěšk na tak jmenovanem megamarše v obdželivoj. Cirkuna distanca 100 km po 19 hodinach a 19 menšinach staj vobaj do cíla dobežavoj. A naposled kište vůsledk z basketbola v regionálnej líze žonou je sobotu mužstvo Lipsk Lakers okolo serbské basketbalistky Lare Lilith Bitkec z Drežďan přečuvo cirky z Nürnberga nastupivo Lipšťanky podležachu v domiacerie z 6 a 70, 4 a 8 a 10.

noci, od lásky ťa zjem, celú noc ti šepkám, ona môže, po patete v noci, preťa láhové, croissanti mančam do kafe, ome.

0: Powieszcze. W studiu Katka Pöpelec.
1: Dobranie. W Ptačicach sú čera s jacerými vierškami na 25-letné vopstače šulskie a domizniskie stvy spomínali. V pône vopsadženie cirkvi sviečachu viacere džesatky evangelských a katolských výrivých zromadne domkovanku a drastú sviatočnosť. Dvúrečné kemše v obrubi nimo ptačičanskie spevnie skupiny tiež muský cuk přespolní s jacerými serbskými kirlušemi. Po kemšach čenichu šice s převodom hučby bose. Na zarodze šulskie a domizniskie stvy sú novú šulskú studňu posvedčili. Tež letuších nazemských prúzdninách je v Hornej Vúžice zasa tojšto poskytku za džiči. Tak prevedže miestrujím dekanátne dušepastorstvo pod hesvom Štark mach tak na cioch dňach projektov džin za šulériu prinioho do 6. letnika. Zariadovanie vodmie so stajne so samstným vopsahom Nibylčicach, Ralpicach a Radvorju. V kloštre Marina Viesta zmija sredu svojbne nazemský džin s kreatívnymi a tiež kulinariskými poskytkami. Džin pozdišo štvrtk môža džiči a dorosčení v Budeckým serbským muzeu zelinu serbské motivy modelirovač. Prostnínske dny serbského kubvanského skredišča Lipa v Smerčaci pod hesvom Nazemské vesela tutun tydžin sú hižo vukniované. V Kopače Pony Michalskej cirkvi je so čera večer beneficný koncert Kurovie akademie Budeského rotariového kluba vodmiu. Pod návodom Friedemana Böhme zaspieva peča pústa spievakov a spievariu písané podpory. Niedže cečina spievu programa bez cyklusa Počasy Korle Augusta Gocera a Handria Zelaria. Naspierane penese přepodáža na dobro svetového programa rotariového kluba k vutupeniu špinálneje mortvice. V Budestecach započnú dženca při B690 novú amplu za pěšku tvarič. Kaž zdžili krajný záriad za drohotvar a vopkat Lázub, má vona především šulariam a šulákam zmožnič zjazkovú drohu vešte přepričič. Za tvar dobia zdžila jistnú kudník kolesovarskú štiežku a busové zastaniščo novým vopstinošťam šimerič. Za čas tvára riaduje tam vopkat za amplu. Hač to spočatk novembra má nová ampla hotová byč. Naprava pfači neče 90 euro. Z Germušny Božím šú sú v Kulovie čera krabatú týdžin zakončili. S tým zakončí so s dobom riad zariadovaniu pod hesvom Džiš so duša koleba a vútroba zajuska. Šitke vúsmerjene na serbsko-nemské korenie, živú dvorečnosť a kultúru. Miestrujem prezentovachu sobotu v Kočinie, Búria a remeselnice z Cuvie Zakskie svoje produkty. V krabatovom mlokovom svieče dachu si hostčo, tiež ze zdalenejších končí nemskie, vúžiske špeciality zesvodžeč a v občivachu šelakore remesva. Kaž projektová koordinátorka Simone Kurtova z Čili sú s vodvusom v biominených dňu spokojom. Krabatový týdžin vodmie so lice hižo k 5. razie. To bych upovieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca voste ne najprv raz skúria vojte, potom pak nás svunco víta, v biehu dňa sa potom znova mroče lepší druža vostane pak převážne sucho, živé sliebro vstupa na maximálne 12 do 15 stopňu. Tiež júce zmieme najprv raz kúriavu, potom znova svunco, trochu čoplišo. Trejúce budže a to z cínače do 17 stopnimi.
2: Na pučách dále šo při starém, štož říkáš o svobodné žádné vyskače, při pučách našej končinie, jeli po puču by uraně nešto vůladače, přizvěče to rade na maj pak telefonistce, abo z bojistču přes našu četovou funkciu v app MDR Serbia. Katka a Maty přijetají vám dobrou jezbu.
0: Serbský rozvoz.
2: A vy so dobré ranie, dobrý štart do nového týdženia z Veroniku Smolic.

toka iš sljubljene pokive, započejo s poznickimi poskitkami za dječi. Čenca, napríklad, štartuje bibi vođe rano dživečich, tak menovane tydžen aktivni je přírode, a to s tvarom nezženských pomocov a pícoňov za ptačky. Dječi od 7 let sú tam vítani, júce ponže tam potom dále s pytaniom sledu zvieriatov a srejedu stehy na programie Hojntva za vorečami. Tež v Vojorecach maja program za dječi, v tamnejším muzeu za isa dženca připoňu jenej dževornička, na kotrej štvaria dječi vo 10 let mavu kvádži tu kišku, preka tež celé bez hozdžo a lipko. A v Vojorecach vrči so júce potom zasovod jenej šitko kvo vokovo sotovjenia lodu, kajž za čas našich pravokov, zavisče tež zajmove. Za doroštenoch mám tež nekotre termíne, džen sa skáčuje so večer 6. kmenská ráda v Hamorje na tamnejším kmenským zariedže. Júce predstaja po poňu 5. v Kočebujským sarpským domie novú delnosarpskú antologiu, kýž je LND vúdavo. Nej poveda 18 autorkov a autorov vo svojich svojbách, svojbnoch dopomnenkách a celorožilných sarpských živinských pučach. Júce večer zenže so v 7. Drežanách tovorstvo Stupdale k svojí letnej vône zhromadžizne, a to rumnosčach sarpskej etnoje skupiny na českej hase 27. Drežanským novom mieste. Tam sú tiež nimo člono ďalší zajmovaní a podpierače ľudrovstva přeprošení. A ešte do sriede, to sme od 1. do 5. v kloštorskej zárodže Kloštra Marina Viezda v Pančicach Kukovie na zemský svojbný džen s pasliňom, vedúvo rýbach, hacaňom alpako a šelakými ďalšími akciemi sobučinená.

0: Hola, někoho škúli one značíšče v knižnej Polce doma, steja a zaproša, one stavizne serbo v štyrioch zviazkach. Je to občerný staviznický přelad od zážnor staviznou hač do NDR-skeho časa. Toda, miestem sú zviazky niečo pousta let staré. Svět je so dále verčal, nové věce sú so vyslíčili a vo sebie tute stavizne serbo sú ketro ideologistce překysané s marxisticko-leninistickým staviznopisom. Trebame po takým nové, aktuálne stavizne serbo? To je som Jančin Venk prašal, mezdvojím staviznáku Serbského instituta dr. Lubinu Malinkovu.
1: Zásadne je to tak, že so stavizne přeco znova písaja, každá generácia má nové prašenia, lada hinak do příchoda a lada hinak do staviznu, tak so je ve staviznách přeco trybne je nové písač.
2: Potreba za nové obširný staviznický přelad pak neobstejí jenož ze stron staviznopisa. Na přednoškách a zaradovaniach dr. Lubina Malinková mienujúce pravidlovne obkečbuje, že nejsú serbské stavizny jenož nešto za fachovcu.
1: Ja by prajva, že Serbia so jara za svoje stavizny zajmuja a tiež rade sobu diskutuja a svoje nalady maja.
2: Tež jednáčel ľudového nakladníctva domovina Simon Petr Cyš obkručí, že je zájem na staviznických knihách a přelátkach úlky. Tohodla so vieselí, že přijotuja nakladníctve za leto 2028 populárno-viedomostné stavizny od spočatka hač do dženstnýšeho, a to od historikária dr. Edmunda Pecha. Planuje za knihu úlky formát s viele obrazami a ilustráciami, podobne loňši knize v okruščicách. Široké čítarstvo so potekým borze zastará a tež na šulách tu kvílu dere upadá. Učorka za stavizny na serbskom gymnáziu Budešinie Judit Smolina.
3: V šuli sami dževáme rade v vúčbe staviznách, ale tež v vúčbe serbštiny s tým dvúzviazkovým vúdačom LND serbské stavizny 1 a 2. To sú špeciálne vúvite knie za šulskú vúčbu, ktoré sú serbské stavizny, sposredkuja, ktoré sú na šulorú přimerené, so zobrazami, krótkými žovami, ale tiež nadávkami.
2: V obširnejší viace zjazkový přelad môli skýre za fachové dživa šulorjov a šulorkov trebač. Hevák sú tiež šuli leto a bole digitálne materiálie prašané.
3: Serbské noviny alebo druhé časopisy, ký sú sa digitalizovali, ktoréž môže nejako žova užívať a s tým tiež nic jenož serbské stavizny, ale tiež pošitku na podavky stavizny rekonstruovať a ľadač, aké sa to tedy v novinu tak rec vobjednávalo.
2: Vostanie po takým prašenie za skýre vedomostným staviznickým šeladom. Na tajky doby medre hišče dleje čakač. Staviznáka dr. Lubina Malinková.
1: Máme hišče tušto, bývých blakov, když dobia sa so najprede vúsledžiť a když dobíme najprede no zásadne k tomu dživač. Napríklad cirkvinské stavizne. Za čas socializma sa nie prejara do cirkvinských archívov kodžalo a tam tola hišče jen jara vulky džil žurvo leži, ki sú vážne za serbský staviznopis.
2: A tiež aktuálne struktúry ve vedomosti tomu počustia.
1: Sme silne od projektového spichovania v oblivovaní a tute mysli ve jara krutkých dobách a nemysli dôletne na projekte, kýž traja 5 abo 10 let.
2: No a tajkých dobách doby však myslíč. Na NDR-ským údaču stavizne serbo sú jacori autorojo dlieje hač 15 let dživali.
0: Mirčin Vienk je sa prašeniu venoval, kak s kniami upada, kotrž so s celými sámskými staviznami zabieraja. Česač menšinu, do 8.

0: Ważne słowa.
1: Magenza Leonie Wenzlec z Kamenie.
2: Dżęca jest skończny tak daleko. Nowy semestr so započinje. Za niektórych je to prvni dzień na univerzite a spočatk nového živenského otryska. Za druhý studentov reka to, ono, že za solus, vrúčo do živenia, do všetného vúknenia, čítaniu a studijného miesta. Studij rozznáva svoj čule. Naraz nemáš jac krut hodinský plán, ktorý tebe přes deň viedže. Nebyliš jac podľa staršiju, ale v novom neznatom mieste. Nietko se sám nasostajený. Dobi samostatne svoj všetný dzień organizovač, rozsudy tvorič a tak dále. To nie je zavyše přeco jedno je. To je jedna vec předzvostanie. Bo je stajne při tebi. Vun dže kuži krok z dobu. Tež v češkých časach. Vun škýta tebie, když má strach, a převodža tebie, když se nevěste. Runčko z knihy Jozuva nám praji, neboj so, tvoj bo je s dobu šudže, když kudy džiš. Tute přilubjenje pfači dženca na prvním dňu semestra, kajž tež v kužem otrysku živenja, kotrž hišče přetobu leži. Tak přijel dženca všitkým studentam dobrý start do nového semestra, z vele mocami, z doveru a s čerpnosću.
1: Tobie Leonie Wenzlec z Kamenie je dženznišim nabožným svojom nadavku a zamojitosti radovskeje vosady. Cimienčiny, dovozmiche.

česť a kvál si živenie a savskú hudbu. Napríklad, když spieva Maria Matzcena. Aber James, Christian Münk und Spibaba Chasu. A tež Mirce Wetzlich nám ešte zaspieva jeden ze svojich klasikárov Živinie Džedále. Najprve pak nemská spievaka Sarah Engels z jednželskej stučku Fire.

0: Kowalski.
1: Mat aj svonik sobu?
2: Svonik imira. Mam tablet.
1: Na nim mamy Zoblex a honosubscript.de. A von nedomši vúraze sotru pševožič damy. Potom sme spišne hotovi a môžeme zase na rajnišťo.
3: Nie, na sotru so nespušču. Znietala Janoš Gauon pšinže. Vona je nešto za tých, kýšište do štere serbsce nemôže.
1: O, knini profesorka. No dere, da am džuo vopino sami vúpjelnime.
2: To je to las najmenša raz, riane domiac nadok. Serbske vúraze v gopajnce.
1: Potakim, prine svoje eke. To je vizor rušk.
2: Strafraum je 16, a 11 meter je 1.
1: Jednatka. Dere, přichodne svo? Šín mein šitsa. Puh, za to derbju do svojnika poladač.
2: Svo nesi ani v Zobleksu, a ani na honio srbsce dub.de.
3: Da derbju musí sami pomhač. Šín mein je vizdžel. Potajkým škýt za výzdžel.
1: Hej, s tým som šezidná. Potom šinže faul.
2: To je tý srbsce faul. Svo ste tak vysvoniku.
3: Da je na sovo boščonku. Samo v Nemčine praje so faul. A to tyž žane nemske svonie.
1: Cool. Myslach si pšetco, zo ryču mazanú srbštinu. Při tým mer cive čas pravie.
2: Nitko je fajrykcia na rydže. Oje. Po Zobleksu je to kop s badom dozadu.
3: To je to laskere v opisu a nie hač přeložk. Ale dyž tak v svoniku ste...
1: Nic tak spišne. Sme to hižo raz o tom s vujom Achimom rečeli. A sme so na to dojednali, za to po polskim šikvadže přerodka mienujeme.
3: Oh, haj, přerodka je vo viele lipe.
2: Što, jeli vúčaka svoj nepřipoznaje... Dokýž v svojniku nieste.
3: Potom z nej diskutujeme.
1: Mira ma pravie, štúda sujú fachovče za kopancu, vona abo my. Tuž dále, abseits.
2: To je nimora. Freistoß je voľný kop a anstoß zakop.
1: Potom šinže einwurf. Zamiet bycha rekva.
2: Zamiet klinči spodžinie. Ja radšo raz v Sobleksu ponadam. Justi začís.
3: Daja emt začís zapisam. Flanke. Flanke dre flanka vostanie. A fan je... No, fan je fan.
1: To môžeš tiež naše miena zapisač. Ale necheme da radšo přivísnik napisač za vúčoku.
2: Hej, to bude sa ona vieseliť. A posledne svoje je celé jednore.
1: Što da tam ste?
2: Fußballschuhe.
3: Raz, dvaj, tři.
0: SJ Kopačky!

0: Chile. Tež letošich nazemskich prozdninach je honi Łužicy zaso tušto poskytko za dzieci. Tak přejedže mjenstrujem dekanatne duše pastorstvo pod hesłom Štark macht tak na cioch dniach projektowe dzień za šulariu prinjoho do šestoho letnika. Zarjadowanie wotmije so stajnje ze samsnym wopsahom v Nibelčicach, Ralbicach a Radworju. V kluštre Marina Vjezda zmeja sredu svojbne nazemski dzień z kreativnymi a tež kulinariskimi poskytkami. Dzień pozdziszo, štvortk moža dzieci a dorosčeni v Budyskim Serbskim muzeju z linu serbske motivy modelirovač. Prostninske dny serbsko-kubvanského središča Lipa v Smerdžaci pod hesłom Nazemske vesela tutunty dzień su hižo vukniovane. V Kopače Póni Michalskej cirkvi je so čera večer beneficny koncert Kurovije Akademie Budyskeho Rotariovoho kluba votmio. Pod návodom Friedemana Böhme zaspiewa Peča Posta spiewaku a spiewariu pisane podpory. Niedže cečina spiewu programa bie ze cyklusa počasy Karla Augusta Gotzera a Andrija Zelaria. Nazbierane peneze przepodadža na dobro svetového programa Rotariovoho kluba k vutopeniu špinálne Mortvice. Z germušni božim šu su v Kulovie čera krabatur tydžin zakončili. S tym zakonči so s dobom riad zariadovanju pod hesłom Džiš so duša koleba a vutroba zajuska. Šitke vusmirjene na serbsko-nemske korenje, živu dvorečnosť a kulturu. Mjastrujem prezentovachu sobotu v Kočinje burja a remesnice z Cyvije Sakskije svoje produkty. V krabatuem lokujem sviče dachu si hosčo tyž ze zdalenšich kunči nemskije Łužiske špeciality zesvođač a v občivachu šelakore remesva. Kaž projektová koordinátorka Simone Kurtová zdjeli, sú s votvusom bio minených dňu spokojom. Krabatuje týdžin votmi sa lica hižo k piatému razie. Doromade niedže posta spivarku a spivariu kora Lipy je so čera popoludňu z probového lieva v Sakskej Švíce nauročivo. Od piatka večera bych ju vyrátenia a zvučovachu pilnie za přichodne projekty. Vône fokus probu ležeše při tym na nazvučovaniu nového oratória za kór, zola a orkester, znamenia a dživy Jezusa, kotrož je Felix Breuer na libretu Fabiana Kolfersta za Lipu skomponoval. Kletu z 3. aprila cedže oratóri v Krosčicach prenjemo razy predstajíč. Probové ľevo vyrátenia a novú kompozíciu je založba za serbský ľud spichovala. To bych ju povesť, že kotrež namerkače tiež na našej internetovej strone a na app NDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca zmieme dosť a nadosť svunčka, vybiju dňa sa tiež nekotrem dožem roče lepší druža, vostane pak všiušiem ševažne sucho. Žive slibro stupa dženca maximálne na 12, kýba 15 stopňu. Júce zmieme rano najprede zasora skúriavu, potom pa zaso svunco, tiež júce ma sucho vostač a to pri maximálne 13 do 17 stopňu.
2: Na púčach sa dále ničo nestáva, šo svobodné žané hačenia abo vyskače, tu iš dobrú jezbu vám, tiež dež podače sa do dovola.
1: Serbský rozvoz.
2: A dále, že do poslednej bydelko džinky, nie, poho džinky za dženca James spieva. Bo času, čas, peč, ponapočujúčich.

0: Jestem so dzieci na zemskich brzninach, a znano te jedne albo tamne, przeco iszcze smoczy, haj. Tej żundak jest orynia wuspać dobiał, szako je sobotu, swoje dziesate narodiny oswiecił, aby se k tomu hosci przeprosu, miezdu im priniu moderatorku, a szitke dzieci, ki su dotal dundakuj redakcji dziewali. Szysć to miestem je, a ci prynicjo su dawno modostni. Miezdu im Beno Škoda a Helena Smolic. Beno miejesz jako dundak, tedy tyś cele osobite dożywienie.
1: Aj na to muszę sobie za jardere doponić, to jsme mu byli pola vůčera a tam je návojena vůdca porotmila a já jsem pon pomal tu vůdcu pomač, vončanč abo ty zastarač a to by jara zajímalo, když pa den ty prajc, když by to ten šon ty kus brutal zame, když by ty kus kreje a tak podla.
2: Helena Mestem, jedna tylitnik, zek dvaj, a tyž sem moa tvoje nazonjenja snano tyž trochu te nazonjenja z dundaka sobu zač.
3: Azo mi jo jara nadpanuo, zo jo to mi jara pomalo so vujč tyze s mojim Vosom ha kamožen deres herbstes vurekovač, ha přes tun dunak sem ja te jara pitva, zote serbske medija som jara ljubja, ha tlato se ja neke teve zatkuli.
0: To praj potekim Helena Smolic. Miestom je nova generacija dundaku při mikrofonje. A vezo je so dundak k narodninam tež svojich modrých sluchariov prašal, kotre teme se za všichodne 10 let přeja.
4: Ja bo se jara pšala za dundak se tema tema kapsne vineze, kus fliše vovlada, a po šula starých časach. Ja bo se pšala za moširuma, že z dundakom je vulečim.
5: Mě bo zajímalo příroda, skakano s bojazom a dumpling.
6: Mě bo zajímalo téma hobbyhorsing,
7: téma mobbing a stres ve školi.
8: Mě bo ještě jedna věcka zajímala, und zwar moda hat zu Markenklamotte, den nejvážnější.
9: Téma koně,
10: téma holce,
11: téma kůž.
12: Šičo?
13: Ja bych si pšal za dundak, co má bolje se zvířatami zabera. A žádá je na kurence, kde jsou kokoše. Kokoše jsou kus zvířata, když je kanese a mají vele měsa von.
14: Ha, například je téma Halloween to jo.
15: Ja bych si pšala ideje za baslenu. Najlepé s přírodnými věcami.
16: Nebo zajímá ty ještě zpívat?
17: Tamoriče. Also so zu sich kreio.
0: Heiter so durch to zajmavich temo a jeli pak po vašem nenu nešto pobrachuje a vy mače tejši ešte nekajke přeče abo ideju abo samo přeprošenje za dundaka. Zdielče nám to rade. Cove narodninske vusovanie môžete si vizo tejš rade ešte raz naposkač abo tejš najnovším budaču vulatka vobladač. Poladajče do mediateki ARD abo do našej app MDR Serbia.

0: Nábožné slovo.
1: Magenza Leoni Venslec z Kamenie.
2: Dženca je skončne tak daleko. Nové semestr sa započinje. Za niekotrých je to prvý deň na univerzite a spočatk nového živenského odrezka. Za druhých studentov reka to, ono je za solus, vrúčo do živenia, do všetného vúknenia, čítania a studijného miesta. Studij rozznáva sa od šule. Naraz nemáš viac krut hodinský plán, ktorý tebe přes deň viedže. Nebyliš viac podľa staršiu, ale v novom neznáto miestče. Nietko se sám nasostajene. Dobí samostatne svoj všetný deň organizovač, rozsudy tvorič a tak dále. To nie je zavyše přeco jednoje. To je jedna vec přec vostanie. Bo je stajne při tebi. Vunže kúži krok z dobu. Tež v češkých časach. Vun škýta tebie, když má strach, a převodža tebie, když se nevěste. Hrunčko z knihy Jozuva nám prají, neboj so, tvoj bo je s dobu šudže, když kudy džiš. Tute přilubjenie pfači dženca na prvním dňu semestra, kajštíš v kúžem otrysku živenia, kotrž ište přetobu leží. Tak všiu dženca všitkým studentam dobrý start do nového semestra, s veľa mocami, s doveru a s čerpnosťu.
1: To praji Leoni Venslec Kamenie džencnišim nábožným svovie, nadavku a zamujitosti radvorskeje vosade.

0: Wenn nowe husi na nimski noi kausche pla drioka su sobe du svetos ne spominali na przesedlenie sveje s przed čižašta letami za udobovanje brunice za jamu vjelce pet podnjo su museli sreš živešaste tih let sveje gruntes puščiš. Predna raz pak su obedarje mogali vjele sobu pestajiš pri přesedlenju na dnju vetvarjonoch žuri veleše živeš na čosto Pěš a živěšáset na tvarništu ve Nové Husi, jo se rozgledoval Juri Koch.
1: Ja, das ist einmal eine ganz neue Art der Siedlung. Ja. Ich meine, wir wissen ja, dass die Umsiedlung der Dörfer, die weggebaggert wurden, ja, ja ziemlich trist gestaltet wurden früher. Und das ist eigentlich das erste Mal, dass ein solches Beispiel geschaffen wird, dass die Umsiedler, also die Umsiedeln von Kausche, ihre eigenen Nachbarn festlegen können, ihre räumlichen Ordnungen festlegen können. Das heißt also, sie können im gleichen Milieu weiterleben, wie sie dort gewöhnt waren.
2: Und meinen Sie, das wird ein Dorf oder wird das nicht mehr eine Stadt?
1: Es trägt ja eigentlich so einen Zwischencharakter, dörflich-städtisch. Aber ich meine, dass Treptow allein nicht städtisch wirkt. Das wirkt als ein Zwischencharakter und ich glaube schon, dass es so erhalten wird.
3: Ja, stojím ve jednom ze těch domů, ve novém Kauše, na nímské Nové Kauše, hned na zachopinku Drioka, až od trošku za přijížoš. Jeden nebo tři, nebo také čtyři domy jsou napol gotové. Já jsem po těch schodách nedo gory šel, to tu není úšeko po schoda, kšuvený je ještě dotvářený, jano, taká plastová folia vise.
0: Živeš na často dva živešase, co prednu špedu zemje za dome v Nové Husi ureli 7. oktobra, leše živeš na často 6 a živešase, su nu jas znamšu usvešili. Za staru jas su sobe tu na čižastem jubiliju přesedlenja opomnjensku toflu stajili.

Janšojc dach planuju kužde drugi tyžin przewiast stavne serske blido ve Sersko-Nimskem domuniskem muzeju, kde to byš jasová runda, při kterejž ma kužde šansu se serski rozgráňaš. Snaž se raz zapřímijo serska muzika, snaž pejedaju raz vo knigvach, aber citaju z nich. Predne termín, predne serske blido, bužo južo žinca jacor, zegar sedemich, ja to vespedujem ve Sersko-Nimskem domuniskem muzeju Janšojcach. Dalšne nuošči, povešči, svišiš o pomuzice ve zúconem casu na pojadnogo.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V Sejku Plagrodka jo ženca zviganje za novo žišonju. Víče přižo bramborský ministerský prezident Dietmar Woidke do Hožebosa za bergarský dialog a európske spisovašele kšie ústče gromaže živaš. K tomu vece a dalšne novosti svišešo ninto v našich aktuálnych povestčach při mikrofóne jo Diana Šecová. Dobre žen. 2,5 mjeseca po sajženju rozdego kamenja sveše žinca v Sejku na nimski Graustein Plagrodka zviganje za novu žišonju bžez barijeru. Až to stožasča žiši mogu post, že ho vetvadovaš, dogotovanje tvarenja jo planovane za přiduce na leto. Ministerski prezident Dietmar Woidke pokšacujo v autoru v Hožebosu ze svojim redom obydlarskich dialogu pod titelom Kvěce Bramborska. Skromatnje z ušim šotu Tobiasom Šikom přepšosujo Woidke zajmovane obydlarki a obydlarje na tematisku umjenu do starego měščanskego domu při starych víkach. Teke dalšne cvonki krajnego kněžarstva přidu. Zachopjenk zaredovanja jo zega 60 vjacor, zastup jo vet byrtl po pješich. Přizjavjenje za ten bürgerski dialog neotrebne. Skromatne projekte spěchovaš za lichotu słowa a dorozmiešem jaze ludami. Spisovašele z nimskeje, českeje a słowakskeje, kšie gromadne živo europskich PEN-centrumu mocovaš a sú na knihovych výkach ve Frankfurte nad Mohanom podpísali memorandum k založeniu ceboeurópskeho PEN-centruma. Vrni se ugroniju za lichotu literatúry, vesibne v casu krízu a vojne, za uznam umierstva při dorozmiešu miaze lužimi a přepšosuju drugich autorov se přizamknuš. PEN jo miaze narodny zviesk spisovašelu skrocenje stoj za poete, esiiste a noveliste a dopomnijo teke na engelske słowo PEN za pisak. Přigošpje pěš a dvažasča letnego jubileja gornosarskego televizijnego magazina Vulatko přepšosujo MDR na vesebnu filmovu premieru do Budyšina. 5. novembra pokazuju ve živadle na Grože nowy film Kenč se zaberjo ze staviznami sarskich udrogovarjo do USA. Nowa domonia Texas na sledach sarskich udrogovarjo jo titelfilma. Wenn zespomina tošten kapitel serskich stavizno, wird udrogovario živešnastego stoleša až k jich potomnikam žinca. Za předpremieru v Budyšinje musešo se online přizjavíš přes webbog MDR. Okres Sprewia Nissa informirujo až mogu užarje svoj płašonk za přiduce kalendarske leto južo zapvašišpla dolnego zastojnstva za rybarstvo v Baršču. 12 € płaši to za osoby, kenč sú starše ako 14 let, žiši

0: Vice Buža knjigova premijera v Sarskem domju v Hrše Buzu dojno-sarska antologija s titelom Ceje ga smiljo ujšva ljudovem nakvatnistvje domovina udana ved Kristjane Pinikoveje. Su to familijove spomnješa, a kak jo udavarka kutem čojenjam prišva?
1: Ja som pen mysliva, kto by megal pisaš o tom? Stavizne, familijove stavizne? Toka su teke stavizne šednego dnja v našej serskej dolni Vúžice. A pen sme spirali. To je dejavo serski tekst bež. A my sme spirali a my sme vici ako 70 ľuži se s listom se napšašovali, liec by veni písali o tom. A pen na kincu, a to som vegin glucna, až jo vysem nás čo autorku a autoru přikronivo.
0: Ja, sú to autorky a autory všakých generácií, ako ulicujú vo svojom živeniu v vesobinských doživeniach v sarských koreniach. No a dolnosarská antológia Cie gaj smy jo južo napšedajn v šuch znatých předavarniach dolnosarských knigvo premiéru nedejali přepašť v na zachopio se výčevet podňa zegar pešich klubuní sarského domohu v mišče.

0: Baby. Serbski program. Povijesti.
1: Ve sejku plagrotka jo ženca zviganje za novu žišonju. Víče přižo bramborský ministerský prezident Dietmar Woidke do Hožebosa za bergarský dialog a európske spisovašele kšie ústče gromaže živaš. K tomu vece a dalšne novosti svišešo ninto v našich aktuálnych povestčach při mikrofóne Jodiana Šecova. Dobre žen. 2,5 miesiaca po sajženju rôznego kamenia svieše ženca v Sejku na nimský graustein plagrotka zvíganie za novú žišonju bez bariéru. Až to stožasča žiši mogu post, že ho vetvádovaš, dogotovanie tvarenia jo plánované za přidúce na leto. Ministerský prezident Dietmar Woidke pokšacujo v autoru v Hožebosu se svojim redom obydlarskich dialogov pod titulom Kvěce Bramborska. Skromatnje z ušim šotu Tobiasom Šikom přepšosujo Woidke zajmované obydlarky a obydlarje na tematisku umenu do starego měščanského domu při starých víkach. Teke dalšne cvonky krajnego kněžarstva přidu. Zachopjenk zaredovania jo zega 60 viacor, zastup jo vet byrtl po piešich. Přizjavienie za ten bürgerský dialog neotrebne. Skromatne projekte spiechovaš za lichotu svova a dorozmiešem jaze ludami. Spisovašele z nimskeje, českeje a svovakskeje kšie gromadne živo európskych PEN-centrumu mocovaš a sú na knihových výkach ve Frankfurte nad Mohanom podpísali memorandum k založeniu celoeurópskeho PEN-centruma. Vení se ugroniu za lichotu literatúry, vesibne v casu krízu a vojne, za uznám umierstva při dorozmiešu miaze lužimi a přepšosujú druhých autorov se přizamknúš. PEN jo miaze narodný zviesk spisovašelu skrocenie stoj za poete, esiiste a noveliste a dopomnejo teke na engelske svovo PEN za písak. Přigošpje pěš a dvažasča letnego jubileja gornosarskego televizijnego magazina Vulatko přepšosujo MDR na vesebnu filmovu premiéru do Budyšina. 5. novembra pokazujú ve živadle na Grože nový film Kenč se zaberio ze staviznami sarskich udrogovarjov do USA. Nova Domonia Texas na sliedach sarskich udrogovarjov jo titelfilma. Wenn zespomina tošten kapitel serskich staviznu, wird udrogovario živešnastego stolesha až k jich potomnikam žinca. Za předpremieru v Budyšinje musešo se online přizjavíš přes webbog MDR. Okres Sprewia Nissa informirujo až mogu užarje svoj płašonk za přiduce kalendarske leto južo zapvašíš pla dolnego zastojnstva za rybarstvo v Baršču. 12 euro pvašito za vosobe kenč sú starše ako 14 let, žiši a modostne pod 14 letami netrebajú zapvašiš. Teke digitálne zapvašenie jomiaste možno pod www.angelkarten.com.
0: Jadro.
1: Žinca jo vedro byče a suche plačinasčo do piešnasčo stopňu. K tomu dujo svabe abo pomierne vieč. V noci vstanjo nebio teke jasne a togodla spadujú temperatúre na miestne až na minus 2 grada. Při zemi cestom roz. Víče musí se svinco nepevý předrapáš přes kúriavu, potom teke zase byče pla piešnasčo do 17 stopňu.

0: Vice buža knjigova premijera v Sarskem domju v Hršebuzu dolnosarska antologija s titelom Ceje ga smiljo ujšva ljudovem nakvatnistvje domovina udana ved Kristjane Pinikoveje. Su to familijove spomnješa, a kak jo udavarka kutem čojenjam prišva?
1: Ja sam pen mysliva, kto by mega opisaš o tom? Stavizne, familijove stavizne? Toka su teke stavizne šednego dnja v našej serskej dolni Vúžice. A pen sme spirali. To je dejavo serski tekst bež. A my sme spirali a my sme vici ako 70 lúži se s listom se napšašovali, liec pevni písali o tom. A pen na kincu, a to som vegin glucna, až jo vysem nás čo autorku a autoru přikronivo.
0: Ja, sú to autorky a autory všakých generácií, ako ulicujú vo svojom živeniu v vesobinských doživeniach v sarských koreniach. No a dolnosarská antológia Cie gajsmy jo južo napředajn v šuch znatých předavarniach dolnosarských knigvo premiéru nedejali přepašť v na zachopioce výčevet podňa zegar pešich klubuní sarského domohu v mišče.

0: Rječi moje dženca vo modoch serbskich vumiocach a vo serbskim vumiostve. Toda što vučinja popravom serbske vumiostvo?
1: Po, to je prašenje, to dáme radšo expertku rečet.
0: Smysl se direktorku Serbského muzea Kristinu Bogušovi rozmovjavoj.
2: Also naša zbirka serbsko tvorjaco vumiostva, to definujemo veze tak, pak přes serbskich vumiocu stvorena, abo přes vumiocu mojela z toho sveta, ki serbske teme reflektuje. Mode ljudje dženca to tež stila inak vidja, also tež tak menona subkultura. Ja tutem zapšeče tak rade nimam, dokaž ja šon ucliču. Za mne nejo sub, za mne nejo tak rec niče konzervativne, abo havak nešto ze skuže stro da kretz nekajke refleksije pšindu, no? Bože generacije maja svoje vobraze, a bože ma svoje vopravnenje. A to se teše cvuviva, a tak mamo šec take žome, je ve vumjostve so in to se z drugih perspektivo vidi, z drugimi narativami, z drugimi vobrazami, z vobrazni, ali nihtu ne može prajeti, če se bole serbski, hač tun, abo tunjo bole serbski, hač tun, hač tun stovanja serbski.
1: Po takim tvorban jadovi runja von serbska vupadat.
0: Nie, to knihy Bogušova tiež ešte raz jasnýšo praji, z tým zosona svoja vúznamného serbského vúmioca Jana Buka zvožuje.
2: On je prav, ten serbský spisovateľ, ten má sa v tým páde jednoríšo, dokáž on má to serbské svoje, on má to serbskú reč a nikto nebude prajči, že ten serbský spisovateľ písa serbsce, za to nie je serbské. Ale po jednom vúmioca, keď máte barve, máte mulby, što vun treba, zobo se to jako serbsko akceptovalo, poprom ničo. Vun jo tun, přes kotrož voči, a přes kotrož začuča to šitko beži, a to je došt, to je dosahace. Tam nedobja nekajke serbske draste byť s kvautom hoka, no. To što bi před stoljetami hinak tun bit. A tak se to emšece zase menja.
1: Jara Renio Prajno.
0: Hej, dušanetko tebe rysuju. Potom je to junu serbske vumjostvo znači menje, dokaž sem serboka, a junu dokaž se tu jako moj motiv tiž serbska postava.
1: Postava?
0: Moja muza.
1: Ach, šoklo.

0: swojske wobraze doma nas činu povesnič, to je dolarjana vec. Ale je nedom cvi z javnošči prezentovač, to je potom dolar hišče raz nešto druhe.
1: Mario Ošegaja run je to činju. V Kruščicach miješe jižo svojsku vustajancu, a na to je tež ketro hodu.
2: Po cici letach se mjate zbožamujemo moc tež v našej serbskej okolíne vustajec, a to v Kruščicach na gmene. A to je sa jara svežence v Kruščicach votoriva. To sem ja ponti kus hode bo, takéž je ko lípa, alebo jen žil, jen vujky žil, kora lípa je spievalo. A za knes kapvan Florian Moss, sa je von tam tiež tú ladáciu džažal.
0: Aj taká vústajenca vyzo přes noc nenastane, všako dobyš najpeda raz dosť v obrazu romáže dostať.
1: A za to nie Mario Ošika prošče jenož tvorby zmínenoch po týdenu romáže pýtal, nekotre ze svojich dživu jeho hižo z časa modošče převodžia.
2: Sú to v obraze boli, kotre sú džela, no hej, jacekaj cíc let staré boli, ja sem te do nekotre v štáplu s teomil, a ja sem vezal pan Lada, što je en vúbira, a što je en poesne, a to je za mne bolo kaj čítač v jenem dženiku, dokáž ja sem jako 20-letne te veci inak vidžal, kajž neke jako 6-50-letne.
0: A nede trebaše za vúmilskú tvorbu hišče serstčoce, barbe a tušto z čapnošče, kajštež Mario Ošika, džemca drude hižo nešto svoj na kompjútoru dosaha a kumštna inteligenca vúplňuje či hotov vobraz.
1: Dostaj so vizo prašenje, je to za voprožitých vúmilcov konkurenca abo snano samopomoc. Mario Ošika k tomu praje.
2: Ja viem, že tam tá duša kus pobrachuje bola tý kumštne inteligenca a dužien bez duše nešto čini a tá vútroba doby tý nocka boč potom ja si myslím, že rune všajene na kajkým kreatívnym polu hač hučba alebo hač čivotvo alebo tý šetco to šetcun človek tý tu jednače vostane a vizom môže ona tý džela podpírač.
0: KI môže potekým bez dvila nové možnosti votoreť, ale vosobinská starizna, ideje a začúča za vúmilský tvorbu nehoďa so prošče s nekotrými klikami narunač.
1: Rúne to je, što je vúmilstvo tak vosobite činí, zoci za kúždým obrazom tiež človek se svojimi cíle svojskými stariznami.

0: Zadkula.
1: Každú pondelu.
2: Z kiamušnej Božím šu sú včera v Kulove krabatový týždeň zakončili, s tým zakončí so s dobom riad zariadovania pod heslom Džeso duša koleba a vútroba zajuska, všetky vúsmeriene na serbsko-nímske korene, živú dvoročnosť a kultúru.
3: Miestru im prezentovachu sobotu v kočine Búria a Remesnice z Cveje Zakskie svoje produkty. V jaradere v opetanom krabatovým mlokovým sviče dachu si hoščo, tiež ze zdalenišich končí nímske, vúžiske špeciality zesvodžeč a v občívachu všelakové remesva.
2: Kajž projektová koordinátorka Simone Kurtová zdieli, sú z vodvosom v biu minenioch dňu spokojom, krabatový týdžin vodme so lica hižo k 5. razy.
3: V Kopače Bóny Michalskej cirkvi je so včera večer beneficný koncert Kórovej akadémie Budovského rotáriového kluba vodmiu.
2: Pod návodom Friedemana Böhme zaspieva 55 spievakov a spievariov písané podpory. Niečo cíčina spievov programa bez cyklusa počasy Kole Augusta Kocera a Handria Zeleria.
3: Nazbierané peneze přepodáža na dobro svetového programa rotáriového kluba k vútupenu špinálnej mortvice.
2: Sportové vúsledky.
3: Započneme s Kopaincu. Ve okresnej Vyššej Lize je prvé mužstvo SJ Kruščice včera prečilo cirkvi z Horného kraja Šprivia z 2-0 dobilo. Za SJC byl dvojce Jan Boguš úspešný. Z 15 dybkami po 7 rách stoja Kruščine tú chvíľu na čole tabulky.
2: Sokoljo z Delan kývaja polo domu ešte ze stridžného pola. Po včerajšej domiaci ryb prečilo drohocce Ramno stoja tú chvíľu z 1-3 dybkami na 9. miestne v tabulce. Za Rajbice Horky v úspešnej byštaj Livius Frenzel a Niklas Schneider.
3: Prvé mužstvo ST Radvo vydaše SJ Nibelčice. 0-3 navedovachu Nibelčenio hižo ke počase. Za SJN v úspešnej byštaj dvojce William Plätner a Johannes Jacvog. Zobe derby tlachač do konca napiate, voto postaraštaj so v druhým počasu Radvočanaj Claudius Buscha a Florian Elsner z dvime vrotomaj. Končný stav 2-3 za hosti.
2: V Zepicach je prvé mužstvo ST Marinie Vězdy horkú porážku počerpělo. 6-1 rikač tam po 90 menšinách přečivo zeleno-bělým ze Zepic. Čestná rota docpě Franz Bulank.
3: Další koparské vůsledky konstituženě. SJ Kruščice 2, FC Vůžica 1-2 za Kruščanskou rezervu v úspěšné by Jonas Sinder. ST Džiatna 122 Radvo 2, ST Čísk končný stav 2-2 za Radvorské druhé mužstvo v úspěšnej byštaj Anton Lehmann a Jakub Robl. Jednota Kamenc, Rajne zjednočenstvo Nibelčice 2, Rajbice 2, Pančice 2, končný stav tu 1-0 za Kopa Rojus Lessingova mista. A poladajme hišče do Vyššej ligy, bude sa Budešin SSC Weißenfels 2-0.
0: Zadkula.
1: Neuse, Zeuse. Každú pondelu.

0: Zadkula.
1: Našto da heva.
2: Spočatk druhej hodiny vostaneme skrótka ešte pri témie a povedame potom, vo sto dvaja postate skadžovance.
3: Vo webstrone Jukopo a vo filmie...
2: Hoj, vo fliporovom turnire ve Votrove a spivie kotrež je serbska vyša šula Budešina kovala.
3: Jedna vážna vecka ešte pobrachuje. Máme dženca vysoký vopyt. Suzanne Daupno přeradí na mienujúce Moldinské svoj leta 2026.
2: Dola netka přeradí na najprodujúnu Lucian štoma do húčby za nás.
4: Dež v druhej hodine sem za vás spiel spšiotoval. K tutým slúša napríklad spiel hore modré skupiny astronaut, kýž romadže s Lil Handriom nastal.

0: Zabarje so planuje přinožki za šerši nastavaja a korajt tež hižo bjenje FIFO lity.
1: A za nešto viac hač mesac vidíme vúsledky potom na jevišču na 152. skadžovance.
0: Při namaj v studiu je Maximilian Gruber zhromadne z Milenu Vočerec přeho za vúnetko hižo k druhému razi režiju skadžovanky.
1: Maximilian je kak daloko z čeda z přijotami z tej moderácia hižo.
2: Moderácia aj na tým rúne hišče intenzívne dživame s potenciálnym aj kandidátom aj, koci iš sonetko rúne hišče finálne rozsúda a potom písač započínať budžetaj hati ševak hati dotera byše tá deadline za ušie skupine, koci iš ceda rade tým činošk vôdvač na skáduance do sme dostali tým feedback a netko je do intenzívneho dživa.
0: Hej, a keď sme mynetko tiež zoni lípšie sorávia napríklad do ja som však tiež bože hižo téme zapodáč, keď sme hej, zonili. Předlíža vám hižo prvné téme, alebo kak to vypadá?
2: Prvné téme nám hižo předlíža napríklad 12. Serbského gymnázia, to sú celé pekné a přístojne nám to čorášo připosvali. Ze Slipska adrežan my hižo čakáme, ale my vieme, kak študenča dživaja to pončo nikak bude.
0: Semestr sa niekedy aké započína, no? To nikak do dživa pončo.
2: Haj, to je tý poradky.
1: Máš tu jednu tému, ktorá ští znáno hižo ze Šijevisa, když ťa snáš až na skáčovan sa slušať? Bo vidieť?
2: To je ťažko. Also da Thema gotras mi Lissabon nano kusk sechie buvisova jos nano den Thema der Brauizare wis euer deiner smart wahrna Thema braute bodom net is schätzer sa so aktualna alle muss man nicht genau der Bosnowska Joan Kart und Thema Braudera intensiv ne Rosi Mali ha nano so Lissatisch immer ja no Skandal nanka
0: Hätte du wenn nano kus schemo sieht musst du namens nano nit nicke gemauki sneak peek dach sto Lissas Nano, když jinak bude na skáčovance, má čo tam již nějaké plánované, ale bude čo už hodčínčka až loni.
2: V Rubem bude tom program vězo tak stáč, když to posledné leta tež, to je už co dere fungovalo, ale vězo děláme z Milenu tež na niektorých překvapenkách, ktoré chceme mu publikum je skýčiť, převele ja tam hišče nemôžu přeradiť, ale snáno telko zase snáno jedna skupina, ktorá dlho hižo na skáčovance nebe zase s jedným programom vobdžili.
1: No, das nie čipna. A netko hiš raz naviazajo na našu dženstnišu tematickú hodinu Mode Serbske Vúmiostva. Na skáčovance môžeme si šako rúne to tiež vobľadať, što da doby modina činiť, co by nešto vústajú a štú rozhodí, što so vústají a što nic.
2: Celý jednore pola na ju, abo po nás, přizevič, stani vôča, Milena, abo ja, mu rade se s ľudžimi do kontakta stupimo, mu rade s vami pon tiež jednamo, što so môže vústať, što nic, naše rúmnošče sú vežo vôbmezované, ale mu so jara veselimo, tiež môži sa vse umelce nešto vústajia, přišim pak my lica tiež o tom rozmyslujeme, hať snanotun vústajencu na jedne nové miestno zamestnič, dokýž o nám loni napanú, zo ta horná galeria snano nie jac tu najoptimálnejší spot za to.
0: Ale ta vústajenca sama na sebi bude tu a vostať, alebo rozmyslujú sa ti o tom to nic jac činť?
2: To tiež trošku o to odvisná, co nich tom přízeví, ktorýž buch rade vústajú. Jeli so nich tom přízeví, pon mu vieso to rade zmožnimo, zo so te vice vústajia, ale mu nebude mu nek jac aktívne ľudí narečeč. To je nieký váš osud.
0: Potekím bola Milena Stania alebo Maximiliana Přízovič, to ste čo to ustať.
1: Hej, sme by so všetci čipni, že tá moderácia bude, ale když to dneska prajíš, to ešte docela nič tu kúče nestí. Ja normálne chceme prvším raz jeden tip vôte dať a Maximilianu reakciu k slovky, čo vás nač môžeme to nešto učiť dať.
0: Znáno, tam už ty nám týden mogli tip dať.
2: Also ja môžu vám tego šeradiť, že so bude tajto zás muž a žona.
0: Hej, gut, no. Šta, Halina, máš tenú ideju?
1: Ja som netko nekotre ráze spíša Julia Belgotec, dokuž je ona netko na tie jubileu, tie rapsódie.
0: To sú zvôvia.
1: Zaradzi ma, nie. škoda.
0: Hej, kež mu potne mu neha niče k tomu vrajč, to kež kúže leto překvapenka, ja som tešiš o jara čipna. Jono ladač, što sa snano, hej, po nakoncu štú, nakoncu po tam na jevišču ste.
1: Hej, no hej, to som ja netko poprom tež čipniš hač do tom, ale môj sa tebi na kúže páče, ďakujem môj, zo so si te za najú čas zau. Tyčin do skáčovanky sa potom ešte raz slyšíme za trochu vopšionnejší update, ale najprv raz dobi vám to dosáč. Čakujem, Maximiliano.
2: No, ráda.